Zvězde, zvězde, daleko ste, ištěm pute i ištěm moste, rádo by k vám pobliznoj stázi, ar na zemlí.

Ja mám čeraz taxi centrále Klagenfurt Austria. Náš generálny sponzor našej emisie Južný vietor 0463 51 51 51. Taxi vozila sa 7 i 9 sjedala u ponudbi 40 novih automobila. Pozovite taxi centrále Klagenfurt Austria 0463 51 51 51. Želimo srećnu vožnju.

Je včeras naspívané Miraklie, za Amira Živinice, je pozdrav za Kalesiu, naspívané Miraklie, što mi rodi majko?

želím, da vas pozdravím. Ma kde byli? Živí, zdraví mi byli. Do sledecie subote o 20.00. Váš DJ Mario. Klagenfurt, Austria. Lako noč.